bez nás ešte si plakal. Dali rady Damiana ili starých uspomená. Tu nočka si se udávala, nitko nezná, za što si plakala. Il tijel